0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.
2: Európa 2.
3: This is the hottest hit.
4: Country girl, she keeps on rolling.
3: This is Mark Dam, Country girl.
1: Horúca novinka na Európa.

0: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.
1: Európa 2.
2: No music,